najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masy, která se bojí, že budou ho chtít zazdít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

poslední chvíli. Tu, která nepočká, když si ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.

0: bude síly na zbyt.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Až i moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to

zatím urovnává Příbor. Zírá teď pravý úhel s okrajem stolu, přesně tak, jak to má být, přesně tak, jak to má být, přesně tak, jak to má být.

Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala, člověk tě těžko

obocích skrytých modré slunce čí. Ve světle ran, když tančíš bam, si prostě vám, si prostě lady a já pořád jenom Trump a tě vás šik.

na med nastrdí, za pár let stačí pytlík keksu a kdokoliv, když potvrdí, že nejsi šunt a oblízanej v dole, že z povidel se dávno nestal šmír, na to ti dám svou parafu i kolek, zbyl z tebe jenom špatnej suvenír.

všechna ale, i kdyby snad, i když zhasnem všechna světla v sále a sedneme si blíž.

dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Přední pro hledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou.

paci, no to děvče z lidu opíjí pohárem podchlazených nesmyslů. Nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

0: Ve čtvrtek přišel první zvrat, první zvrat. Prohlásil, že má jí rád,
1: má jí rád.
0: A ona špitla do ticha,
1: do ticha.
0: Že na ní moc pospíchá.

že jsou možná dospělí, dospělí. A tak při sedmém pokusu, pokusu, dal jí pusu na pusu, na pusu. A zas přišlo pondělí, tak příšerně se styděli, že oba dva dělali.

0: Je krátce po čtvrté hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech. Tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho nech. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

neboj, já ti nic neudělám. Já jsem jenom pivovarský chasník, válím tady za rohem pivováře sulí. Pojď blíž, snad se nebojíš, vem si ode mě kokosku, trošku už hůdlena. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku, nebuď blbý. Vem si ode mě kokosku, nebo ti dám na

obzory, kde jaký potok hučel jako bobří řeka. Měli jsme v očích daleké obzory a nevěděli, co nás cestou čeká. Splétali jsme dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost nás znala z města ven. I když předpověď počasí byla mizerná, a škarohlí Johnny říkal, že to zná, že tramping je jen 90% strádání. Bůh ví, jaká posedlost nás znala z města ven, i když předpověď počasí byla mizerná, a škarohlí Johnny říkal, že to zná,

0: byla to konec konců dost veselá bída.
1: Splétali jsme dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost nás hnala z města ven. A když letní žár nám kůži z těla svlíkal, škarohlíč Johnny říkal, já to říkal.

Bylo to na konci 80. let. Zvedly se závody a za nima byl svět. Čory hned vytrh mapu ze školního atlasu, jel zjistit, jestli El Paso je doopravdy v Texasu.

dnes už je všechno jinak v naší staré osadě. Čory zbohatnul a koupil vilu pod lesem. Jack se vrátil, ale Joe ten zůstal v Kanadě. Žije tam s indiánkou v Cadillacu s přívěsem.

Stáli by potkáše na brdech a ve všech koutech světa. Splétají dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost je žene z města ven. Až Karolí Čony pořád ještě naříká, i když se o tom

konci nekonečných cest. Na konci nekonečných cest.

zadnice, stihodných měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval pejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Máme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme, že lidi

ale jako by slil vodu přes cedník. Je z tebe nakonec mučeník, čekají tě ovace a potom veřejná kremace. Rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si otvíral papulu? Kdo to je u kůlu, porec za nás si otvíral papulu? Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti.

od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem, dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem, to radši zaživat do hrobu, než pověsit kytaru na skobu. A v hospodě znuděně čekat.

Po břehu bloudí polámané světlo, tu křída, tu čerň, tu pohozené meče, kůhu jedi nasypané zbytky od večeře. Po dlouhém čekání ztratila se země, zamrzly kruhy v zrcadle na jezeře, s hlavou až u hladiny, s udidly mezi zuby.

tváři schovývavý úsměv. Jestli se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad ví.

Měsíc máš na stříbrné lžíci a cizí prsten v rukavici. Konečně něco, co ti patří, nadechni se a třikrát zatři. Hladový nasytí se a vyhladový sytý, co který chytí, co který z nich se doví, který z nich odpoví a který...

Prosím tě, kolikrát jsem ti říkala, ať zajdeš s tím košem. To je jsem rád po celém bytě, že se tu měla dýchat. A byl jsi pro ty kobzla v obchodě? Víš, že jsem chtěla robit packy na večeru, ale ne. Milo, spánci sedí doma u televize, čumí na fotbal, pivečko v ruce, to je ale život. Příště se narodím, to je jedině jako...

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Poslední člověk vyšel ze sálu. Zhasí nám světla. Zbyl jsem tu sám. Ještě než půjdu, musím tu uklidit. Přetočit film a zapsat.

Určitě i mezi váma jsou lidi jako jsem já. Ke mně do pokoje, když přijdete a otevřete jakýkoliv šuplík, všechno tam je nádherně srovnané. Všechno má svůj řád. Tak například trička. Trička jsou rozdělený na ty do Včka a na ty s normálním lemem. Trička se rovnají od dlouhýho rukávu po krátkej a od nejtravšího po nejsvětlejší. A protože pracuji v hotelu a mám spoustu obleků, košil a kravat, taky to má svůj řád. Košile se rovnají od dlouhýho rukávu po krátkej a od nejtmavší po nejsvětlejší.

0: slečna, co jí dávno ujel vlak, je trochu povadlá, tak z jedné pětiny, nebo tak nějak. A každý zákazník je její naděje, dokud nezmizí ve frontě u pokladen, smutně se usměje.
1: Vždyť se nic neděje.

Ví, kde housnou osudy, slečna čistí ve bílo ze šmouhy, upraví květináč, zažene pobudy.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

prudké jsou svahy dívčích šíjí. I boků v stálém úplňku. Srdce jak slíve v díže kroutí se a sví, když noc mění krev v pálenku. Sladkost se do těla tancem vpíjí, už neudržíš myšlenku. Jen ať se běží, když je venku zbijí, vyroste znova z oddenku. Modrá jsou světla v očích sirén, na přídích policejních aut. Čet mačká z noci sirné pyré, šelma už chystá další raut. Jenomže lásku nevyklidí, láska se zcela nestratí. Až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Rád za ní účet zaplatím.

roce nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek, misku guláše mu podstrčí a zarýglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek, misku guláše mu podstrčí a zarýglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

plyn zitrnice předělávají na má vátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až ty kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až ty kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tak se nám nesmej, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesmej, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem.

vypitý. Ber to přes dva pruhy, jenom žádný limity. Pedál na podlaze, jaký pak s tím hrát?

0: zprava.
1: Dobrý, zleva taky.
0: Nějak se to srovná, nějak se to udělá. Ohledy to zrovna, to se hraje do těla. Ze všech nových strojů

jsem proto, že jsem king. Namáhu vymácháči se neobrény namáčí, když učím křehké dámy. Vím, co je.

první průvodce, co se mnou chodil s Teskou Mohikánů. Po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští traperovi saně. Mokasínů stopy v písku nad jezerem, které od vás známe. Ty obrázky já dodnes vidím, díky za sny, mistře Buriané. Jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měli zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

zajatů, když navrací se z lovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriané. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalumet, tak díky mi

0: Rádio Folk. Nasloucháme si.
1: Před malou chvíli bylo 8.
0: Rádio Folk. Plavba na folkové vlně.

hledali mě v údolích za 1 200 000. Hledali mě na polích i po hospodách.

Tančil jsem s Marií v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo, zednický varhany, forte a tak dále. Břiše mi šplouchalo, labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už lezla jak štěnice. Dětkové slintali, jaký má stehniska. Krok sum krok, ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie,

Tančil jsem s Marí ve čtvrtý skupině, aby to nebyla docela otrava, dveře se rozlítly a já jsem uviděl,

Pelmrcho, čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost. Zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země. Já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil pár facek. Vyhráli vejvoda,

a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kry a já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč, je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí.

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty si hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel Dylan, Michael, Johnny Cage i Mitch. V nočním umění zbyli jsme sami. Plameny šlehají našim demonům z tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své blízké. A z duše spadne strach a těžké bydle s pískem.

a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

se ze svých hnízd a kolem vohnů na Sázavou přibývá nám prázdnejch míst. To jenom na mapách jsou ohrady a každá země svůj čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když noci telegraf babí

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy. Podívej, člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí, vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka,

Marničenka na schodech, slova se tají jako dech, byť není jich dost na příběh, spát mi nedáš. Po letech, přijmi to, anebo ne, muzy jsou nám souzené, jen co invaze ustane, karty budou.

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

tak polovina prosince, spal jsem v hotelu někde u Třince, něco zrovna si mě táhlo ve snu kolince a náhle mě komár u ucha píř, zatracenej komár, zatracenej komár. Nestát se to v polovině prosince, nechám

Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevypláci, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu přijdnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách bych chodil po kraji.

Calvera síce mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje, tuto sem. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje,

ークスとマツケル。Posílil Wilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

0: životem jak tvrdá pěst. Mociny boule a ve dveřích děura, tak Vašku poslední skončil se sjezd. Vilda se zval kamarády na vepřové hody, soud mu určil 8 000 na náhradu škody.
1: Je krátce po 10. hodině.
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíhne svý hole, vodec smekne klak.

klesna vydájek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se vejček plaší, jak se lek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal, našel oblíbený lokál zabedněn.

čerstvý vítr Plachet. Radio Folk. Bim bim pom.

Byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

a svouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu.

hromadný stromy a zima. Poměry v Kongu i tvá včerejší kocovina. Přiznám se a všechno bude za

byl vítr a ze stromů schazoval zcvrklý švestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu padly.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pořád klobouk můj, dej pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobouk, hup, hup, hup.

dobrej až celý svět. Sám za nos se chytí, to pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov, je jich víc, nežli na nebi hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je poch, smutných pomníků slov. Zatím vám na záda prší a nespraví střechu a krov sto barevných slov.

a venku se setmělo a nechce se ven do ulic, doma nás zůstalo víc, doma je nás zase víc.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

za ní černý havran stál. Usedl do křesla a černý pták sedl mu v klíně. Podl mě u srdce, když spatřil můj zrak, že z podešví mu trčí koňské žíně.

Cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk. Když se Záňa dřív vytáhl se do uličku,

bydleni za schou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna, prší stále.

kopci hrob. Línou mě zahrnou, odejdou podle stop. Až nebe nad obzorem ránem trochu spletne, tu Bůh se na mě usměje a řekne fragment.

v trávě mezi listím, porevy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

která se chystá splašit horkou zem. Odloupnout tiše kousek mléčné dráhy, poslat jej tobě hvězdným povozem. Chtěl bych se slůvkem dotknout letu ptáků, přeletět mžiku celou čínskou zeď.

jako hej natažných ptáků se každý jaro navrací, pak doma usednou životem šťastní znavení. Já od paneláků hlavu svojí odvracím, prchám do míst, jichž mám v duši znamení. A jen holá pláň mě vítá, známá silueta hor mi napoví, si tam, kde chtěl si být. Byl tu potok, stromy a dům, duši pořád mám ten.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dát. A jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

os abolir. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

na dlani je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

No tak si skládám zas jednou kousek po kousku náš příběh tolik starý. Řekla si pojď dál a nestůj ve dveřích. Ještě jsem trochu váhal o tom, že bych neměl snad, v tom říkám, tak mi taky nalej.

ničem, s tím, že už jiný hosty nečekáš. Fotky z dětství pro tu chvíli vhodný akorát, dívčí úsměv a kluk s míčem.

na chvíle, na dny, kdy něco chcete, já nemám, komu bych věnoval vzácný čas, komu

zabývat v duchu tím, co asi děláte, kudy se prohlíte.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

pestrý kolíků. Pak nestarel jsem se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, skladba vlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem hází.

noří zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice, můj trup je opilý přívaly slaných vod. Já prkno poseté žhavými půlměsíci, rejnoky kosy.

0: mi praskne kýl, kéž sletím do moře.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Jednou seděli jsme s kamarádem na láhví vína, v hospodě dusno k zalknutí. Dámy, co v úkol seděli, žádná nevina, my zpívali a oni hleděli. Už tahali jsme písničky až z paty, mohlo být asi kolem půl pátý, v tom objevil se ve dveřích štín.

Půlmetrový hovado se na nás vrhlo, začalo nám lámat kytary, v tu ránu nám víno z hrdla strhlo.

jsme se nenápadně zvedli, každý po potyčce notně zbledlý, zkroucený jak hady strčili nás do vozu.

přichytit prázdnej výdach cestou do nebeských bran. A Liboj, ať pomalu vypráví třeba tu starou, co už znám, jak les anglickýho krále, jak se utopil Titanic a teď pátrám.

prazni, sad mi čisti prádlo daj. I slova tusnej prázdne, iný mravy, iný kraj. Vezu anglický okrál, moři mlčí Titanic, a tak pátrá. Proč tam kapela hrála dál, a tak pátrá. Kdo jí nad vodou dirigoval, a tak pátrá. Proč tam kapela

0: je krátce po 13. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

už to nevydržím. Do vlasů tě vjedu, s rozkoší tě cuchám, chytnu si tě cítím, jak ti srdce ťuká.

smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju,

projdu se po moři chyb. Dřív, než se potkáme v něm, utopím ze zlata slib.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Máš úsměv, co ti tak sluší, úsměv, co tak dobře znám. A smutek se najednou ruší, jo, to jsem si vždycky moc přál.

děcka na ulici zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná nádoba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneš.

bych mohl žít život zase od začátku. Byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát všechno, co nám chutná, místo extra porce sladu.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Ujel nám vlak, povídám v čertu, co teď tady užijem.

šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle, malý kousek štěstí v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění.

už se blíží první bouřka z jara. Přichází s půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojíš,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor ťuká. Je to tvůj soused a ne ty.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

podzim mučů. Prošel sterilní princ a úsměvy za sklem už slábnou. Projel upjatě kněz, listím protáh se.

prsty se hrají a límečky dřou. Lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty se hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.

prašný po autech pruh, kniha v třetině stran, pohyb kamenných soch a ze vzkazů

neplet mi čas, ručníky do ringu hází. Nebe rozsvítil blesk, ve mně po tobě stesk, zůstal komety chvost.

pasty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Pasty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když vyřádit se chtěli,

0: ještě krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Dej Bože, abych taky jednou něco mohl říct, to mám pořád si svět jen dvě malý baby. Jen trnu se pak budu dělat, až ty holky začnou křičet a pro mě zkusí svoje rejdy.
1: Proč zapíš se a nadáváš, to nestojí za řeč? My nechcem přece nic, že nám být lady.
0: A máte aspoň ponětí, to dneska stojí to, abych nekupoval

hvězdy pečetili naší krásnou první noc na Titaniku.

možná si byla jednou zvěra, možná jsme došli právě tam, kde nemůžu tě ztratit. Panenko Máří ze síně, já chovám laptop na klíně.

snad zlomí prokletí. Tvé rozervané srdce za celý oběť.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětskej splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

kreslím tvojí podobiznu na umakart desky stolu. Možná, že to pěkně slíznu, jestli sklopíš pohled dolů, až poneseš harlekína páru, co sedí na šestce, nebo i nám džbánek vína. Smazat se mi to však nechce, jak asi vychýlí.

Sanhedrin vrabců na střechách rád už by vynesl rozsudek. Já ale váhám, jestli vstanu, na stole nechám 5 šilinků a malý svazek Afrikánů, či posedím ještě.

ve snu, vykouzel mi tě přesnou, se všemi akordy očí a tváře, a zapsal mi tě znova do diáře. Ne, nechci lásku, té mám vážně nad hlavu, když člověk sám sebou je zruší představu, že něco chybí mu a něco přebývá, příbytku duše.

Když je mi někdy smutno, koukám do vesmíru, brnkám si na kytaru, ale nechci žádnou díru do světa udělat, chci jen zpívat a hrát svým bližním pro radost. Chci nebe na zemi,

zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziku ty hraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se práštěj, župečeš jí krávu na železničních pražcích, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziku ty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku.

0: před děvčaty Střebové. Chlubil jsem se silou, postavil jsem pražec na Češ, ale vezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Člověku životní omily zbíjejí kříže. Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže. Spočí čístí jízdní řád, kolej, cíl a čas. Je tisíc míst, co můžou hřát, tisíc někde v nás.

Padal sníh a nařím sám nám před očima dál. Na půl smích a na půl strach, co teď s námi dál. Padal sníh a nařím sám nám před očima dál.

končí blues, je půlnoc pryč, už budem muset jít. Mus je hnus a dlouhej byč, víš, muset není.

Slyším, jak bíjí zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat.

Černeček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře. Klícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola.

cestu, svoji milý hvězdu ukazovací. Kdyby někdo někdy kytky zvouky svázal šňůru přivazovací, asi bych už taky nikdy neukázal svoji milý kytku, svoji milý kytku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

snad v Pekingu se potkáme, či v Barceloně ruku stiskneme si, však možná, že to bude jen za zbraslavskými lesy. V démanty horských ledovců vydrápem se v Tibetu, či v Žižkovské snad v hospodě.

náš víc a víc toho bude za měsíc a všecko je to jako nic, jak nic, jak nic, jak nic, jak nic, jak nic, jak nic. Dřív znal si málo, teď znáš víc a víc toho bude za měsíc a všecko je

se dá a staň se osudem. Tak proč se máme trápit a proč si máme přidělávat vrásky, nechvít vlky na měsíc, vždyť zítra bude o den víc a ty si řekni.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Můj kraj a šmlha zacloní,

Zamyšleně hledí na cepy a sudlice, zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. Sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik.

zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, v sousední zbrojnici. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit, to ať to nemá nikdo, raději to zničit. Dnes člověk tiše sedí v koutě své kanceláře, zamyšleně hledí na spisy a formuláře. Zas ho něco hryže,

Nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused v sousedním kacliku, říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tam ten hrabal tolik a my tak málo.

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je

Dejte do čerst těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

Písce však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

čašku, co sloužili k zábavě králi. Nestát před kdejakým písařem v haptáku a říkat králi, co jiní se bá.

0: na duších těch druhých.
1: Miláčku, zbavilče, blázna. Miláčku, zbavilče, blázna. Miláčku, zbavilče, blázna.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

jsem, tak se s tím smiř a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem a dej si pozor, možná tě to zamrzí. Já nejsem pláž, ale ani skála, rodokmen můj začíná vychřicí. Ty jsi ještě snil,

svjetlo sada zhasina. Končí se tahle malá show, vrátna u vchodu už zavírá. Tak naschledanou. Jen tam dole v baru slziček pár uroní, malý klad rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

Marie umí tolik zvláštních věd. Ten dekolt Madame Houby. Tady vám prosím aplikuj květ. Kosatec značí naději.

si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

pouští či koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na můmii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kyne mi zatím, co se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: probouzít masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzít masahám si na zápěstí.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Sírou a zlatem nebe od západu plane. Soumraku jihnou skály rozpukané a těžce houstnou vůně nočních pítků.

davy uspěchaní, kam jdou, na cesty nepoznaný, kam jdou, kde čas ztrácí svůj sen, o výškách na

0: neby uspěchaní,
1: kam jdou,
0: a cesty nepoznaní,
1: kam jdou, kde čas ztrácí. Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole,
1: dí.

písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.

a přeci jsme to my. Z času klauniát, záření i tmy, něco jsme našli.

šťavá, tak sukně jí chytla a od sukně celá roklina. Teď už jen v očích, jak tečka za snem, zkomírá malý plamínek, běžíme k hvězdě.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tahle píseň pro vás, slečno, bude trochu kostrbatá, snad se řádek řádku nějak poskládá, poskládá, poskládá. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

věřte, že mi srdce bije i v kakimunduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

ráda. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

sedí v koutě své sednice, zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sednici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten

ulice, zamyšleně hledí na děla a houfnice. Zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused v sousední zbrojnici. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit. To ať to nemá nikdo, raději to zničit. Dnes člověk tiše sedí v koutě své kanceláře, zamyšleně hledí na spisy a formuláře. Zas ho něco hryže mezi půlkami. Ten člověk ví, že já jsme vlastně my. Teď bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused v sousedním kacliku. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten hrabal tolik a my tak málo.

Plně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je nejsilnější, nejbohatší.

jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si

tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde

za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

sype přes nás šicí znoj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

duše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na oko se pruh. Svět je balon, který s námi časem odletí.

Jak bych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo. Tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni bio zeleninu. Chvíli jen trvalo, než napadl mě nápad, koupil jsem zahradu, směr jího západ. A na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěknejch pár brambor. A taky kedluben, celere a dýni, pohromím chána, okouzlím tchýni.

kamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici.

mě zemědělec. Vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi. Vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu. Kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem. A dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Hejdem, už jedem tam, velebím přírodu. Těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám hádu a nahoru frňák. Doma mě pochválej, jakej jsem kabrňák.

zapadá za mraky. Chtěla vysplout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby tě

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

než odhodlal se jít k jejímu otci. A pravil Mustafo, dej mi dceru svou, já nabízím ti 150.

Málo za mou dceru, jaká hamba, dáš 200 velbloudů a pod to nepůjdu, sic nečeká tě hochu žádná svatba. I pravil sobě sidy, nebuď hloupý, nějaký Mustafa tě přeci neoloupí.

kraje, když jsme se potkali na chodbě cestou do práce. Kde kraj má hranice, až paní, jste to vy, kdo zná je. Řekla jste něco vtipného, ale nebyla to moc legrace.

že nedohlédnu kraje. Mnoho stromů, mnoho rukou, žádný plot. Ach, paní, všechny dřevory, ty ráje, ještě nejsou ráje.

klasů. Zvony večera ze stichlých slavonic. Tak jak dnes večer, když slyším oknem vaše vzdechy, kdo ví, proč jsme okna oba nezavřeli.

chvíle zdá se zdlouhavá, a bez hromů se v dálce blízká, a v láhvi na dně zůstává. I tam jsou věci, co jsem získal, má duše s tváří neladí.

mám poušť nevadskou, kde 4 lístků je míň než málo. Už neuhýbám před fackou, co je to život a co stálost. Nahoru stoupám určenou, v mé láhvi krůpěj touhy zbývá, než stát se pouhou ozvěnou.

předloňska hřeje jak před vteřinou. Co zbude za stopy, kdo nám je závidí s životem bílých měst, že kroky dvojic splynou. Pro děti v skicáři pár kreseb a nic víc. Zmizíme v kuličce, paměti ještě slepá, už dveře vagónu.

0: zkosili šťavnaté lučiny k snídani. Zkosili šťavnaté lučiny k snídani.
1: Živá voda v moři hudby. Rad

0: Kam jedeš tu, Áku?
1: Nevím.
0: Na New York?
1: Nevím.
0: Nebo na Nashville?
1: Nevím, mně stačí, když slyším...

zapomněl svůj kort i s bandalírem. V šámbr se paré naproti Café de Paris. Když vezeš na kočár

našel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí.

Has postrado s ním se snáší z baru samotej.

Lžete, kradete a zabijíte, lžete.

Lžete. Lžete. Vykořisťujete a globalizujete a nelegalizujete a otravujete a otravujete mě a netančíte. Lžete. Lžete.

Nebe se zaliká tmou, čas je dnes zboží. Bezcenné a měsíc jak světlý ležák rozlívá nad krajinou. Mizerné světlo

tak hledá zapomnění. A láska je v uvozovkách, stává se pro něj prokletím. Chutnává popeliňku a dechem po kusovkách.

něco snad znamenal, však dneska už ne. Přijměte omluvu, prosím vás, slečno. Čas přeoral půdu, zasel jiný klas.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas.

a do vlastníků, že zbývá na lísas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita, sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita, sen. Když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlastně.

chceš moc, hlavně od sebe. Hraješ na všechny strany, hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo ber. A pak ten smutný moment nad ránem, to všechno občas spojí. Na chvíli noc je noc a den je zase den. Toužíme po tom všem, co nemáme, a to pak prostě něco.

0: Le napory w Mosi Commerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

se až do rána zdá. A v něm chvíle, kdy vše začíná a končí v každém z nás. A má

si spálil. Tak dlouho jsme tu stáli, nebyl čas na útěk se dát. Všechno to žhavé listí letí, do klína přistane ti dnes v noci.

to krytníku, večerní terapie vodu. Lehnu si u břízek, vždycky to zabral, vždycky až na dnešek, někdo se loučí.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

mu téct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když nic nevidíš, tak to nevzdávej, cesta vede dál. I když to necítíš, srdce vedle ní pomalu protéká, ale ty ho držíš.

0: krátce po jedné hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

na poplach. Snad strachem, nebo že ten čert je po čertech hezký chlap. A když zbyly kosti v talíři a nebylo co pít, čert si slíká košily, že můžou na to jít.

tak ten stres je pryč a nikdo zde už šel ven a na pořád. Že prý lepší už to nebude, odešel a slunce

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, otrulená městě.

žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousíček úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Čmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohybá protučné spropitné a k tomu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

pohádky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se neplatí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhodl oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

třetí měl zas hlavu vodnatou. Čtvrtý pán, co kdysi hrával dobře na klavír, po ránu měl žízeň prokladou.

voda na krok syčí. První pán si do apartmá mladé chlapce zval, druhý zase střídal tucty žen. Třetí byl jen ničema a čtvrtý pán se rád ukazoval v parku obnažen. Kdyby někdo kastroval čtyři vážné pány, zděšení by veliké nedalo nám spát. Byl by to čin barbarský a jistě nehumální, tak se může vpravdě jen kocourovi.

za září padající hvězda prolétne vzduchem a schoří ve vesmíru.